Čo ty, dobrá vibra a lož trip, prebáci ubrzinu, písmo tam ukrybinu. Dáme tvi spopali, ľúbav i tí fóloby, ostatné uprašiny, samoglásy zazvoní.